Řekli mi jednou, ať svůj smysl pro krásu dokážu kresbičkou Pegasa z Anfasu. Nevládnu tuškami, snad bych jej znesvětil, chvíli jsem nevěděl. A pak jsem odvětil, kreslit ho ne.

Jen jednou zkoušel jsem chytnout ho do lasa, řekl mi ty hloupý, chceš chytit Pegasa, vždyť nevíš, zda je víc ptákem či koněm. Kdybys ho uvázal, bylo by po něm. Nechci ho nachytat.

neděle podvečer. Vzduch jenom tak nasyceně škytá, listí je spálený,

stín, co nejde vyplašit. Ví o mně, já vím o něm. Oba se stejně

dívám se napravo, on zastoupí mi cestu, vždycky tou druhou stranou, než já, hlupák, čekal bych.

ani trochu rád. Už jsem mrzák hotovej a hexen šus mám tutovej a vokem cuká neurotickej tik-tik.

Střel jsem hlínu z dlaní a podepsal na stěně. Káč, káč, píp, píp, chrochty.

šesté psaní doporučeně. Neteče, poda, teče, záchod, a co si běhá ve stěně?

prstem špinavým píšu na sklo okení. Zprávu pro tebe, zadýchaný vzkaz. Některé věci se časem nezmění.

příchuť z kořice, vzduch jemně provoní. Oči nad svíčkou, zbytečná jsou slova, stačí jen zafoukat, tvůj stín se nakloní. Má tichá válku, prohraná.

prstem špinavým píšu na sklo okení. Zprávu pro tebe, až kolem poletíš, ke mně nakoukneš, v tom ji uvidíš. Pospěš ke veřím, než čas nám zámky vymění. Pospěš ke dveřím, než čas nám zámky

Slyšně krouží motýl povaleč. Ve sklínce sotva nalok v hlavě hejno zlatých ryb a číčník jako žralok.

Jen člověk na svět přijde, už po něčem touží. A už si něco hledá a vlastním touhám slouží. A už se chtivě táže a už ho taky děsí. Jak někdy můžem najít všechno, co hledáme si? Hledáme podstatu a hledáme i zbytečnosti. Hledáme mesiáše, co se našich křížů zhostí. Hledáme život věčný, hledáme smrt bez bolesti. Hledáme bez úspěchu pro sebe.

Hledáme, proč být sami, hledáme, proč být spolu, hledáme štěstí v lásce a taky v alkoholu. Hledáme teplo těla, když samota nás zebe, hledáme sílu říct, že celý

a můžou blesky o zem být. A hledat budu v poušti koby prameny, ze kterých lze pít. Prameny s vodou, která šeptá tajemství, až se tají dech. Odpust mi, nic jsem nepochopil, prach se ti třetí.

kdo stojí v polích D4, D5. Nemůže dopředu a nesmí už zpět.

0: Je krátce po 16:15.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.
2: We'll meet again. Don't know where.

Hej, strojvůdci a železničáři, hej, eisenboňáci, vy hybkáři, vyslechněte si tu hroznou nehodu, která potkala strojvůdce příhodu. Frantově ženě se srdce zachvělo, když jí dával dvě hubičky na čelo, když si bral fajfku a bandasku s kávou, když vyjel s lokomotivou za slávou. Příhoda, vzal bandasku s kávou, příhoda, slavný strojvůdce, příhoda. Vzal bandasku s kávou, se svou mašinou se rozjel za slávou. Franta Příhoda byl strojvůdce jistý, na lokomotivě znal všechny písty, znal z paměti zatáčky a tunely, pod mašinou mu koleje duněly. Několik neděl už jak skonvelilo, to bylo Frantovi velmi nemilo. Pražce hnili a pod štěrkem trať měkla, to byl dlužen Příhodovi čert z pekla. Příhoda, byl strojvůdce jistý, příhoda, ten znal tunely, příhoda. Byl strojvůdce jistý, pod mašinou mu koleje duněly. Na příhodu zlé počasí neplatí, žene si to 120 potratí. Pasažeři volají, pane strojvůdce, zabrzděte, teď jedete moc prudce. Kondukteři klejí a děti pláčí, Příhoda u stroje klidně opáčí. Hajci, zlomíme či nezlomíme vás, vagon s poštou musí vždycky dojet včas. Příhoda, ten klidně opáčí, Příhoda, zlomíme si vás, Příhoda, ten klidně opáčí, vagon s poštou musí vždycky dojet včas. A to už se do zatáčky řídí vlak, to by čo mi hrůzou až přechází zrak, jak ta kouká z budky vidí na dálku, proti směru přijížděti lokálku. Zachraňte, Příhodo volá, skáče ven, stále ještě doufá, že je to zlý sen. Příhoda však ten, dokud je naživu, neopustí svoji lokomotivu. Příhoda, ten klidně opáčí, Příhoda, dokud naživu, Příhoda, ten klidně opáčí, neopustím svoji lokomotivu. Můžete si jistě všichni představit, že se vlak jenom tak nedá zastavit, že když se srazí dvě lokomotivy, jeden strojvůdce nezůstane živý. Příhodová právě vařila kávu, když dostala o katastrofě zprávu, že jí železnice muže zabila, zaplakala hořce kávu dopila. Příhoda odpočívá pánu, Příhoda, co znal tunely, Příhoda, zemřel klidně kránu, a když skonal kolejnice duněly. Hlas lásky a matky přírody nedal spát vdově Franci Příhody, na světě jí netěšilo vůbec nic, až se vdala za muže od železnic. Příroda, ta se umí ozvat, Příroda, a její hlas, Příroda, ta se umí ozvat, těžko ji odolat, když přijde čas.

jak tě mám rád. To jako kdybys modrý z nebe chtěla stočit do ruličky a do kapsy dát. Někde uvnitř, co si zvoní, začne hrát, stačí sponka, hřeben či vlas. Vůně svetru, co jsi mi dala, všechno snad, čeho rukou tvou dotk se čas. Zeptej se mě na cokoliv, jen ne na to, co je ve mně, jak tě mám rád. Proč růže voní, vždyť to je div, pár lístků stonek, ty si těhle růží sad. Někde uvnitř, co si zvoní, začne hrát, stačí sponka, hřeben, vlas. Vůně svetru, co jsi mi dala, všechno snad, čeho rukou tvou dotk se čas. Zeptej se mě na cokoliv, jestli chceš, tak vymyslím si několik vět. O lásce se povídat dá, ale co to je, to marně hledá léta svět. Někde uvnitř, co

Pak poseděli u lahvičky vodky, čekajíce než Vénovi usnou svršky smotky. Alkohol ten, jak je známo, správně vztahy zpevní. V posteli pak rozproudil i stuhlý oběh krevní. Že jsem Katku z vody vytah, sama nejlíp to ví. Život se mi zachránil a daroval i nový. A teď mám ještě platit, no to se teda divím. Rozčil se Véna v síti.

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Zatoužil jsem včera za kliku,
2: vzít u nočního podniku
1: s balíčkem oběživa.
3: Hou, hou, s balíčkem oběživa.
1: Žízeň už na mě klečela,
2: nebylo jistý docela,
1: že Lojza točí piva.
3: Hou, hou, že Lojza točí piva.
1: Ulípit maják ve štole,
2: židle obrácený na stole.
1: Jo, to byl smutný obraz.
3: Hou, hou, jo, to byl smutný obraz.
1: Tak před hospůdkou zavřenou,
2: s náladou rázem zkaženou,
1: řekl jsem si, to je podraz.
3: Hou, hou, řekl jsem si, to je podraz. A že jsem nejlepší a žádná dvojka, mistr světa, hvězda zločinu, vedoucí výčepu Alois Chvojka.
1: Zapláče zatím, co já prchnu počinu. Ránu jsem dal pěstí mamutí
2: a skel ve okně křachnutí.
1: Rámusu dělalo fůru.
3: Hou, hou, Rámusu dělalo fůru.
1: Přes květináče schozený
2: a cáry záclon uzený
1: dělal jsem inventuru.

0: nade mnou na účtenku začal počítat. Tak to máme?
1: Pelargonie.
2: Sto!
1: Jedno okno, dvě.
2: Stě!

kdo si na hoboj a hrál již kolik dní. Hrál vždycky na večer touž píseň molovou. Ani si nerozžal oheň pobřežní, neb všechny ohně prý tu zhasnou uplovou. Neb všechny ohně prý tu zhasnou.

0: Slečno, počkejte prosím na chvilenku, slečno, no co to máte za halenku, slečno, vždyť máte v nady téměř venku, slečno, vy nenosíte pod prsenku, slečno, takhle chodit venku to je nebezpečno. Slečno, sedneme si spolu támhle v šenku, slečno, dáme si třeba vína sklenku, slečno, za odměnu mi na účtenku, slečno, orazítkujte svoji rtěnku, slečno, takhle chodit venku to je nebezpečno. Slečno, typnu si vás nejspíš na Němku, slečno, jste extra formát na nástěnku, slečno, vy máte ale krásnou fenku, slečno, kvůli vám pustím k vodě lenku, slečno, takhle chodit venku to je nebezpečno. Slečno, koukněte na mou peněženku, slečno, klidně vás pozvu na roštěnku, slečno, ten stud nechte na dešti venku, slečno, vždyť nenosíte dávno plenku, slečno, takhle chodit venku to je nebezpečno. Slečno, vy máte v sobě divoženku, slečno, pojďte se schovat pod pláštěnku, slečno, jen držte pevně tu svou fenku, slečno, slečno, máš pičák ostrý jako střenku, slečno, s vámi chodit venku to je nebezpečno. Slečno, to vypadá na neschopenku, na hodně dlouhou neschopenku, na vzteklinu i na žloutenku, na strašně dlouhou neschopenku, na částečný invalidní důchod, na částečný invalidní důchod, nebo snad na úplný invalidní důchod.
1: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.
2: Ve vlaku jedni si sedají tak, aby dopředu viděli.

vyzaví, aby to, co míjí, z očí nestratili, a zády se točí k tomu, kam ten dravý vlak míří. A teď kdo si křikne?

stojí za zmínku. Nelžu, no vážně, je to síla, ty zvedla činku, tak do země se zabořila na rotopedu. To už jsem čekal, co bude dál, zařvala, jedu!

šťavnatý bůček. Když dělá dřepy, funí jak běžec na dlouhé tratě, tváří se happy.

Čevnatý bůček. Zkusila ping-pong, forehand a backhand a potom smeč. Zvala jak King Kong, to když jí do lítka chytila křeč. Řekl jsem zkus trekking, prý se tím dobře ztrácí kila. Už prošla Peking a ještě dodnes se nevrátila. Chudák běta.

pár hodin letu všechno kolem tebe změní. Vlhkost vzduchu, teplotu i zvuky posed mění. Barvy a vůně, stravu i zvyky, hygienu i obchodní triky, povídal mi v džungli starý srílanský bard, že zítra ráno v 9 tudy půjde gepard.

díky moři vláství, slzy chutnají slaně. Díky spáleným zádům vnímám jemnost tvý dlaně. Díky sloním stopám v písku.

0: oči, ta hloupá noc skončí a mír je mezi náma.
1: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.

je podívaná pro bohy. Jak se to v jeho tváři smráká, jak je ten panák ubohý. Jak si své peklo tajně přečet,

jak v budoucnosti budete tež. Co chválí naše epocha, jak ty padouchu, jenž mě tepeš, sám lížeš ruku padoucha.

jak bronzová Simakovice a předmět nízké závisti. Však doma jen list na osice a pod pantoflem vašnosti. Když dojde taky na hlupáka, je podívaná pro bohy.

ξέν, πάρε κα ξέν. Ούτε ξέν σ καντσελάρι, σ τεπλόουτσικα δο χλαδνά. Hej, pane pochůzkáři, láska je bezvadná. Půjčte mi vysílačku, anebo raději klíč. Má milá dala si česnekačku, tož abych utekl pryč. Nemáme čas, ve stoje jíme, hluboko v nás nepokoj dříme. V polední pauze pár minut jen, pár jak sen.

párek a křen. Čekám tě ve čbánu na kuřím rinku, u sklenky čusu a krabice krekerů. Jestliže nepřijdeš, můj budulínku,

vlkem, co z křivokládských lesů zbloudil k nám. Ještě dneska nad tím jevem já sám. Duše těch, co nebem jdou, to mají vzdušnou čarou.

bráních, vždyť možná pode mnou je zakopán. Tak ať tam leží pro staletí příští, tak ať tam leží pro staletí.

0: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.
1: We'll meet again. Don't know where. Don't know when. But I know we'll meet again some sunny day.
2: Země je deska a slunce se točí kolem ní a ty jsi hezká jako žár polední a ty jsi krásná jako smrt, která chodí kolem nás, tak pojď se ohřát, než nás všechny spálí mráz.

holky lehký jak větrnej den, barvují židle zadky krepových stěn. V pivu zázvor a bezbřehej smích, takhle se paří jenom v lisolajích. Jakub by řekli chlape rychle, my couvej. Stejně si se dám do polu ticha, cvaká to ve mně, cvaká sudá licha.

Nejrali jsme jednou struny kytar lacinej. O pár kroků dál se na nás díval. Starý pán už od pohledu trošku podivnej. Hned se vecpal s náma do vagónu, když zahoukal k odjezdu ten ocelovej krán. Na kytaru na mým klíně koukal a za chvíli ptal se, jestli mu jí neprojde.

0: Krátce po 7. hodině raní.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

ztracené gnomony, ta tma je halí. Pod peřinou bojuji, i když nerozumím slovům, co o mě moudří píší. Bojuji plný všelijakých vin v týhle temný říši. Bojuji, abych viděl dál úsměv vlastních dětí. Bojuji, abych nezapomněl, jak čas letí.

démony, duši mám plnou temných stínů a vlasy španělky Ramony vábí mě k sobě pod peřinu. Bojuji a už ztrácím sílu, víru v to dobré vrozenění, bojuji přitom žiji v míru, je to sen na nebo bdění. Bojuji, abych viděl dál úsměv vlastních dětí.

Těsně před občanskou válkou dusíme Gettysbergy, Mostary a Těšíny. Máš záznam v bestiáři, jdeš s baseballovou pálkou. Fakt věříš, že jednou budeš nevinný.

otoč list a odleť, už o tobě nechci číst. Cestou zastřel cizí koně a seber všechno, co je k jídlu.

Měsíc nám za záclonou stál a hleděl nepřítomně jako němý sluha. Čas nikam nespěchal a nad postelí klenula se duha. Po sobě tišili jsme hlad, taková chvíle, co se ve vzpomínkách vrací. A když si řekla budem spát, už venku svítalo a lomozili ptáci. Slyšel jsem hlasy, ale nebylo tam světlo ani tunel. Andělé asi a vychr času burácel a duněl. Už pokročila hodina, když volala jsi z města, abych vstával. Na dveřích výtahu vzkaz, vrať se, bude Čína, a v autobusu nával. Dveře jsem vyfotil a co se času týče, já dneska poprvé mám v kapse tvoje klíče. Zelený od domu, stříbrný od bytu, červený od srdce a modrý od sklepa. Prošel jsem stovky hotelů a svazek klíčů mě nijak nedojímal. V jazyce symbolů se ztrácím a hledím hledět zpříma. Teď v dlani studí chladný kov a hřeje důvěra, když po kapsách tě hledá. Bylo to laskavé a bez laciných slov,

tak pevná, zelený od domu, stříbrný od bytu, červený od srdce a modrý od sklepa, hnědý od lesa, žlutý od půdy, černý od pekla, mokrý od vody, zlatý od klece, šedý od prachu, tenký od stolu, bílý od světla, hladký od hladu, tvrdý od tvrze, dutý od duhy.

30 minut jízdy na východ od Oklahoma City za písečnou dunou, kde stál jsem na jejím vyvýšeném okraji a vzduch v dolině pode mnou byl rozpálen až na 100 stupňů Fahrenheita, zjevilo se mi jako na dlani město Praha. Město tolik opěvované básníky a novináři.

Praha. Čtvrtoevropská metropole s překrásným panoramatem Vyšehradu, Petfína a Hradčan. Praha v barevném koloritu revolučních přeměn. Před branami Pražského hradu se střídají stráže. Přijíždí černý bourák Bayern Motorwerk. Vyváží primátora. Nápravy drnčí na nerovném povrchu. Rychlost otřesná, nepřiměřená. Turisti prchají přes tviná dvoří. Prst, kuva, best! Vve primátor na šoféra. Prásk. Rozbitý nárazník, urvané dveře, blinkr uražen, reflektory roztvíštěny, do kofán rozšklebený kufr, barunky na ranc. Z bavoráku je hromada šrotu zabořená do fortelného pilíře katedrály, která se otvásá, a mraky zvýveného prachu doprovázejí neuvěřitelnou katastrofu. Pivaři se vyfítili z vikárky a přibíhají rovněž někteří reprezentanti Galérie extraktu národa. Prezident, předseda parlamentu, ministři, církev. Držte, chraňte a braňte korunovační šperky, křičí kancléř na poručíka ochranky hradu. Vrtulník ministerstva vnitra ztrácí orientaci v prostoru. Orel. Prostě nerozumím, přepínám. Rádio nepracuje. Helikoptéra přistává na prolomenou střechu chrámu nad presbytériem a propadá se. Lustry se vítí, tvíští se vitráže. Na nádvoří přistávají lešenářské trubky, trámy, krovy. Fragmenty pilívů i nepřirozeně zpitvořené tváře chodličů. Petr Pavlev by měl radost. To přepis, říká prezident na adresu primátora. Sorry, říká provinile primátor. Příště, brzdím dřív. Příště, paroduje prezident drzého primátora. Víště, přijedeš tramvají. Zvím Prahu, nervózní srdce Evropy, s překrásným panoramatem Vyšehradu, Petfína,

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Když den je noc a noc je den a všechno do sebe se mísí a ty jen stěží stíháš rozlišovat čas. Jinde pomoc nehledej, bolestivý kompromisy a do vlastní kůže zbývá nalý sas. Když topíš, se padáš, nutí tě klesat na hladinu, dlouhá cesta, to je realita, sen. Když zbudíš se uprostřed noci a přesně víš proč, přesně znáš ten pocit. A to je realita, sen. Když den je noc a noc je den a ty se mi

řekněte, že Samson ztratí sílu, když mu vlasy zkrátím.

než kdy bylo Mozartovi. Už je mi víc, než kdy Vysockému. Pod úřím prodírám se k vrcholku svému, aby mi výhled zakryl za vrchol nový. Co pak se tohle dělo?

už znovu je mi pod nimi jak živému rohu. Pohřbený zaživa se suchými slovy, co pak se tohle dělo i Lotremontovi. Jak se osvobodit od trýzně a žalu, výkupným kouzelných prstenů písní, nalezených v duši v nejhlubší tísni. Když ty nenapsané taví se hned na okovi, co pak se tohle dělo i Schubertovi. Opisuji básně věčnosti zertů, jako hluchoněmý, který touží zpívat. Když je čtu po sobě, chce se mi spíš vzývat. Zoufalství toužím vydat alespoň krok.

mém věku už ti všichni byli mrtví, sežehlí talentem, co tě drží, co tě skolí. V mém věku věděli už dobře, jak to bolí, nemoci brečet, smát se znova, nemoci přidat, kdo mrtví.

jsem si zasloužil ten pád. Vím, že to nebude jen tak. Tam začíná první slepá lež, co se z šatů spléká, a já se jí nebojím, protože vím, že padám volným pádem s tím, že špatně nedopadne.

Co bude pak, až svoji píseň nedokončím? Na kousku papíru tu zbude jen pár vět. Co bude pak, až ráno neotevřeš oči? Co bude pak a jaký je náš svět? Za co dát život a za co nikdy neumírat? Co po nás zůstane tu na světě? Co lepší je, zda pochybnost či víra? Proč žijeme na téhle planetě?

Jak klidně spát, když děti umírají hlady? A jak se smát, když na druhé míří zbraň? Proč já jsem já a proč jsme právě tady? Kdo nad osudy řekl, tak se staň. Tak ptáme se bez odpovědí, jako děti. Stvořil si člověk Boha, anebo Bůh svět? Je modlitba jen křik, co nikam nedoletí. A kdy budeme sami sobě rozumět?

A tak se ptáš a těžko někdo odpoví ti na všechna kdy a jak a proč. Zázrakem je, že ještě slunce svítí na ten náš velký vesmírný kolotoč. A tak se ptáme, ptáme po staletí a jen tak sčítáme si miliony let. A naše galaxie nekonečně mletí, tak takový je

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Na Radio Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.

0: Na rádiu Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.
1: Nedá se popřít to, že půvab měl.

0: Kamaráde, nemáš přetopenej kotel? Vltavský drak a dělá na mě hů.
1: Na Rádiu Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.

kolikrát jsem to už vzal, kolikrát na hambu šel, do pekla však nepřišel.

ze sousedního bytu, poslouchala za dveřmi a záviděla vskrytu. Paní Šulcová psala dopisy, co jsou zvláštní tím, že nemají podpisy a ty úřady a ty počti si, kdo kde a kolik. Dík paní Šulcové, jejímu dopisu, rychle pan Svoboda dostal se do spisu.

nějakou samotu někde u náchoda. A já vím určitě, není to náhoda, a tak trochu se bojím, že brzo budem my hledat samoty. K bydlení nastálo nejen o soboty, kvůli pár šulcovým, no a vím na tuty, o to nestojím. Usnívavej svoboda, mi totiž hrozně chybí.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Ne každý vládne nad svým osudem. Na dlaní je prý všechno vyrytý. Ke všemu věčně tady vážně nebudem. Příběhy máme v sobě ukrytý. Jeden je přepečlivě schovává, druhý se chvástá, když nemůže dál, a jeden je prodává, a druhý jako by se styděl nebo bál. Dřív zpěvem hladil prasklý nároží, kresl po nich tvary plný pocitů. Co se vám v paměti hned uloží, bez žádných povelů, bez žádných zákrytů. Jak tak hrál za ty vajgly z požitků, sádra plakala, že se rozdrolí, žil po nocích ze zbytků.

tak ho pozval jeden šlágrů generál za podpis, že mu všechno dovolí. Má armádu a s ní pořád vyprodanej sál, víc než těch, který trochu zabolí. A říkal, že se brzy vrátí, že ví a pozná ty věci falešný. A říkal, že se brzy vrátí, že ví a pozná ty věci falešný.

vodní hladina, samá řasa. Oko obrostlé rákosem. Mít tě na rybách, to je krása. Mít tě na rybách, to je sen.

udice je pružná a i ty jsi pružná. Udice háček máš,

vodní hladina, samá řasa. Oko obrostlé rákosem. Když spíš na rybách, to je krása. Když spíš na rybách, to je sen, to je sen.

chladná jsou dubnová rána, ze slunce je vidět jenom kousek, ve flašce odčin zále, úhoři, úhoři třou se, všichni moji známí spí, spí, spí doma s manželkami, zůstali jsme sami.

Atlantida a našel vody, vody, vody, vody, vody, habaděj. Kdyby měl někdo z vás zájem, uděláme velikánský mejdan, projdeme tam a zpět rájem a svatý Petr bude náš strejda, protože všichni moji známí spí, spí, spí doma s manželkami, zůstali jsme sami.

a našel vody, vody, vody, vody, vody, habaděj. Potok mi řve někdo kémo, každý správný folkař nosí vousy, já umím jen písničky v émol a prsty jsem si až do masa zbrousil, protože

0: má barva duhy, černá je barva, kterou mám teď nejraději. Jo, je to bída, je to bída, hledáme ostrov jménem Atlantida a nacházíme vody, vody, vody, vody, vody, vody, vody, vody, vody, vody, vody, vody, vody, vody, vody, vody, vody, vody.
1: Je krátce po 10. hodině.
2: Radio Folk. Váš klidný prostor.

a povídal, že konečně už chtěl by mít klid, aby nemusel se za volantem lít. A dispečer té noci byl starý voda, který je starší než sám čas, a povídá: hochu, jak dlouho už jezdíš s tou škatují, víš, hochu, já jezdil skoro se vším, mě už i sám popovický kozel na svém hřbetě nosil, a ty tu pláčeš nad jednou nepodařenou jízdou. Víš, to povídám ti já, řidič ten tvrdý chleba má, ví, co je motor, rotor, akumulátor, stator, kondenzátor, karburátor, kráčející exkavátor, rozdělovač, palec, kastle, parní válec, vedadlo, hever, zlomenina, žeber, kufr, fofr, koukej

zbyde jen půl bohat hojivý šťovík. Musí mít v lékách nic neumělý dýchání, křičit na svý babičce v případě nouze, plíct automatiči a uhejpat, když jedou hasiči. Ví, co je auto.

tlačili ty očička rysí. Já jsem za ním zašel, já jsem za ním zašel, já ho exhumoval, abych tady nad ním, abych

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Miláčku, už nechci hrát ty tvoje divný hry. Naložím tě do jumpera a pošlu zpátky k mámě. Náš tah plave na vodě a kolem nás jsou kry. A já už nemám sílu nabídnout ti rámě. Měl jsem tě rád, už je to pryč. Je mi to líto, co víc na to říct. Čeká nás návrat do starých rolí a reset vzpomínek, které jen bolí. Měl jsem tě rád, tak nezapomeň. A jednou v nebi možná přijde ten den, kdy znovu potkáš všechny své milé. A lásky bude dost,

co bych ti mohl dát. A dával jsem hodně a ty se hodně brala. Včera věrní spojenci, dnes nepřátelský stát. A nad náma se vykla Tantalova skála. Měl jsem tě rád, už je to pryč. Odešel Dylan, Michael, Johnny Cage i Mitch. K nočnímu dění zbyli jsme sami. Plameny šlehají našim demonům s tlamy. Měl jsem tě rád, tak nezapomeň. A jednou v nebi možná přijde ten den, kdy znovu potkáš všechny své blízké. A z duše spadne strach, jak těžké bydle s pískem.

0: znala. Útěchu hledy v knihách od Fedora Gála. Měl jsem tě rád, tak nezapomeň. A jednou v nebi možná přijde ten den, kdy znovu potkáš všechny své lásky. Už s náma přestane hrát dosti a sásky. Měl jsem tě rád, už je to pryč. Odešel Dylan, Michael, Johnny, Kate, Kimmich. K nočnímu bdění zveli jsme sami. Plameny šlehají našim démonům s tlamy. Měl jsem tě rád, tak nezapomeň. A jednou v nebi možná přijde ten den, kdy znovu potkáš všechny své lásky. Buď s náma přestane hrát dosti a sásky. Měl jsem tě rád.
1: Živá voda v moři hudby. Radio.

rozespátým marně hledám oči tvé. A ve světle bílém pak se v duchu vrátím ve vzpomínkách do dětství. Je to možná sobectví klidně zpívat, přitom vídat

Za plotem černý pes vztekle štěká u vrat. Sice se pořád trochu bojí, a přece rád by hned z nich něco ukrad. A přece rád by hned z nich něco ukrad. Konečně živá se strží, voda der, rána se ještě občas podebere. Stehy už ale pevně drží, stehy už ale pevně drží. Řekni a půjdu nocí, třeba až dolů k řece, až mezi mrtvé.

něčem jiném, přeci tolik nezáleží, jen když jí srdce bije. Jen když jí srdce bije. Sám dobře víš, jak sráz umí být strmý, jak všechno kolem snaží pevně uchytit se v zemi, jenom mě plosní kloužou po opuce, ze zarostlých spár smekají se ruce. V kapsách mi od večeře zbyla trocha zrní, to bych rád prostřel, prostřel na kamen, jenom tak na dva kroky od ní.

a z oblaků se vrací v slzách, karty se obrací, ze sestry je mrzák, na kolečkové židli, do klína tluče, holubice křídly. Že i v nebeském tichu pád následuje píchu. Vrabci mi nanosili smetí do klobouku, kývl jsem na to pod příslibem štěstí, zabouchni poklop a vysyp na něj mouku. A na hranici přihoď trochu klestí, řekni a půjdu nocí, třeba až dolů v řece, až mezi mrtvé

Jako malé dítě zavíral jsem před ženami dveře, studen, aniž bych co viděl o nevěře. Pak co malý chlapec s nemorální silou, pozoroval jsem ty ženské dveřmi škvírou. A když jsem byl snadným mužem, zavíral jsem dveře zevnitř u žen. A pak co by starší pán, čekával jsem na ty ženské marně s dveřmi do kořán. A teď zamykám dveře na petlici, věřím svému nosu. Ta jistá šmejdí po ulici a v ruce drží kosu.

les a za lesem hora, kamenná židle, kde se dá jen ona. Poslední z rodu divokých víl, na konci brodu z posledních sil. Za horou les a za lesem hora, smutná tam sedí a po větru volá. S ozvěnou družky mé, vraťte se zpět pod starou lípu, když voněl je květ. Za horou les a za lesem tma, samota lehčí je, když nesou ji dva. Zrcadlo noci a červánky rána, v úplňku měsíc.

Přišla ke mně tehdy v noci zahalená stínem, moje Agnes. Malý čistý slunce bylo studený a zhasený.

táhla mě tím starým tunelem až někam dolů k lesu. Moje Agnes. Tam stály tři chlapy s bílou skvrnou na čele a pod nimi její brácha z posledního dejcha.

manžela, ať už je nechám, ať už to pro boha skončí. Moje Agnes. Ale neřekli mi žádný důvod a já neměl dost omlácený ruce. Moje Agnes. Běželi jsme s klukem v náručí, měla strašně lesklý oči. Moje Agnes. Vzali si ho chlapi v rychlém autě někam do předsálí smrti.

Kde byla cítit pomsta a mý ruce nebyly už čistý, moje Agnes. Přidal jsem se k těm, co leně spadl stejně černej stín, moje Agnes. Trestní výpravy a čím dál větší strach ze všech těch ulic, moje Agnes. Říkal jsi, že to musí skončit, jinak to strašně špatně skončí.

nejvíc, měli jsme sílu jako někdy. Moje Agnes. Hráli jsme dvě oči za oko a všechny zuby za jeden. Moje Agnes. Vracel jsem

mluvit o svým konci, byly toho plný ulice i zprávy. Moje Agnes. Zločinec, hrdina, bestie, krysař a všechny ty jejich blbý keci. Moje Agnes. Drž mě teď za ruku, ať cítím, jak se mi zas otevírají oči. Moje Agnes. Ta skvrna mizí a můj starý život hlídá celá číslo 30.

tam, v zátokách ticha se mi ztratí. V tu chvíli přál bych si nebýt už sám, diváky hledám podél trati. Zkouším tě najít, zkouším ti psát, obojí téměř marně.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Koneční tramvaje, kde si mě před půl rokem nechala. Říká se, kdo uteče, vyhraje. A ty si navíc zatím někam nutně spěchala. Nicméně doufám, že tu vystoupíš. Věřím, že tento zázrak stane se. Jen co se nalíčíš a nakoupíš. Jedna z těch tramvají.

tamhle je Orion. A když se podíváš trochu víc zpravo, uvidíš velký vůz. Když zavřeš oči, uvidíš Tokio. A možná taky Hongkong nebo Paříž. Tak to zkus.

a Jameson v Dublinu. Žlutý čilimníky a jarní vítr v Bray. Zlatý triangle.

tamhle je Orion. A když se podíváš trochu víc zpravo, uvidíš velkou. A když se podíváš trochu víc zpravo, uvidíš velkou.

chodí den. V samohláskách procházím pospátku svým rozumem. Měsíc ty dne v rybníku, jako by tam talíř spal do pyžamových knoflíků.

na kůru, v bělostném mundůru, hrají na šalmaje, že bránu do ráje neprojdu já. Nebeská honorace má totiž svoje informace, co chtějí vědí o člověku.

na kůru, v bělosté munduru, hrají na šalmaje, že bránu do ráje neprojdu já. Nebeská honorace, haleluja, má totiž svoje informace, haleluja, co chtějí vědí o člověku, haleluja, mají na to fonoté.

Hlavně přál bych vám slyšet tého snoubenca, jak milé mu sdělila, že už je bez věnca. No ale co se dalo robit? Zasnuby jsou plánované na středu. Tak ju chytnul, pošmajchloval, postiskal, mezi tyby a i po pištisku vyliskal. Co se dalo robit? Zasnuby jsou plánované na středu. Chcem, aby si z toho příklad sebrala.

písnička poslední v hlavě mi zní. Písnička poslední v hlavě mi zní. Písnička poslední v hlavě mi zní. Písnička poslední.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Prstence vod, ke třem vodám schod, u dna vody je kal, byl to kámen. Kámen propadá níž, k tobě dál, ke mně blíž, jako kdyby si hrál pes a plamen. Den má jen jednu noc, to není zrovna moc, říkáš, no tak

štěkal pes, včera je dnes, každý je sám v tom předsálí. A tohle foyer samý.

zrovna moc, říkáš, no tak skoč, ať nestárnem. Sedíme dál, měsíc rozsvítil sál, nikdo nechápe proč, že tleskáme. Den má jen jednu noc, to není zrovna moc, říkáš, no tak skoč, ať nestárnem. Sedíme dál, měsíc rozsvítil sál, nikdo nechápe proč, že tleskáme, tleskáme.

kde okna byly čistý, kde na ně nalepily listy. Zbůh darma na svátek, já namaloval dům, kde lidský úsměv platí, ne, že se hnedka ztratí a nejde naplánovat na pátek. Já namaloval dům bez zbytečných hesel, frází, kde se lidi rádi schází a kde smí, co chtí říct. Já namaloval dům, co má jen 7 pater, kde je nájem zapakatel a kde nechtěj pořád víc. Obraz jsem postavil na rohu ulice, kde si ho může koupit každý za babku. A pak jsem čekal týdny, čekal měsíce, kdo koupí obraz domu bez zmatků. A lidi řekli, obraz? Fantazie? To jsme se sekli. Kdo pak tak dneska žije a kýčem nazvali ten můj dům? Ten obraz, kde je dům, kde se lidi věří a mají čistý prahy v dveřích, kde zřídka slýchají pláč, tak jsem ten obraz schoval a zamknul na 3 zámky. Z mých očí zbyly slánky, celý večer v tenhle den.

svrčky noc a vítr k tomu. Jestli se ti nechce spát,

0: otevřeným oknem proudí ke mně svět. Vítr mi zanesl zvenku pár vět.
1: Jitko, mám tě rád.
0: Slyším na ulici.
1: Tady se

této hodině hrajeme na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

0: bytost.
1: Každá bytost na světě zářit může, každý člověk na světě má svůj dar. Jeden dělá muziku, druhý šije boty z kůže, další vezme mokrou hlínu, dá jí duši tvar. Není nutný vytvářet jenom hmotný hodnoty, i bez toho můžeš svůj život žít. V kanclu, v krámu, při úklidu, pořád si to ty, stačí si jen svou podstatu plně zvědomit. Každá bytost na světě zářit může, každý člověk na světě má svůj dar. Jeden dělá muziku, druhý šije boty z kůže, další vezme mokrou hlínu, dá jí duši tvar. Není nutný

0: zavři svý oči a koukni se za ně, vidíš tu krásu, co svítí, co září. To jsi ty.
1: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.

této hodině hrajeme na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

jsem zároveň syn i otec. Pro burdo obyvatel i bezradnej chlapec jsem zároveň otec i syn. Jen ty mě můžeš

jak nám ten život rychle ubíhá. Člověk má pocit, že nic nestíhá. Vždyť já měl tolik věcí v úmyslu, dokázat v tom zábavním průmyslu. Například

jsem předvedl, si nikdo na zadnici neser. I když z těch velkých cílů toho moc nezbylo, stejně vám řeknu, hezké to bylo. Moc hezké to bylo. Já třeba nikdy nebyl na Sněžce, prý se tam leze velice těžce. A taky bych rád jel do Benátek, třeba jen na den a hned naspátek. Taky jsem nikdy nebyl na Kubě, teď bych tam musel s rouškou na hubě.

moc hezké to bylo. Zdá se mi přitažené za vlasy, jak všichni pořád řeší počasí. Kdo se chce stěhovat tak beze mě, já se tu cítím velmi příjemně. Lidi žili i v době ledové, tak to vám řeknu, to bych nedoved. Jsem na mou duši vděčný osudu, že v létě kožich nosit nebudu. A kdyby od

moc hezké to bylo. Člověk má minimální naději, že by se mohl zapsat do dějin, že by tu mohl zůstat nastálo, kdyby tu po něm něco zůstalo. Řeknu vám, jaká je má zkušenost, prostě Pánu Bohu poručeno. Všechny ty ceny, pocty, vavříny jsou sakum pikum jenom kraviny. A kdyby vůbec nic tu nakonec nezbylo, stejně vám řeknu, hezké to bylo. Moc hezké

do půlnoci už moc nechybí, úplně prázdný ulice, pár lamp v tom městě bez lidí a nade mnou jen půl měsíce. Láme se noc

ještě cítím tvůj parfém, ještě cítím tvý dotyky. Měsíc je do ruda zbarven, v té noci s nádechem tragiky. Když něco začíná, tak jiný končí, snad je to dobře, co já vím.

0: fouká, jdu s hlavou dolů a vítr rozvírá mi plášť. Nevím, jsme ještě spolu, nebo už každý z nás zvlášť. Když něco začíná, tak jiný končí. A je to dobře, už vím, teď nocí jdem dva. Já a můj stín. Já a můj stín. Já a můj splín.
1: V této hodině hrajem na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.
2: Aby se nezdálo, že jsme

a na ní mráčky kyprých tvarů, čmouhy od pleťových mlek, co žijou z milot.

touhou sladkobolnou, tiše plynou krajinou, snad se minou, snad se prolnou, snad se jen tak rozplynou. A hned ráno znova ze dna kalnou vodou slunci vstříc, jsme jen jeden.

svět je posmutnělá scéna, stálá scéna, oh.

Jiří Skřivan sedmi na ruku a dřív než odletěl, tak mrkl na mě spiklenecky. Tady to bylo, kde jsem přečetl knížky všecky. Tady to bylo, kde mi uvázali šátek a já měl ruce otlačené od mávátek a žluté lampiony svítily jak bludičky.

maskující letadlo, klesá na dleninku, včera mě napadlo otevřít černou skříň.

Já se tě letmo dotkl a hvězda padla z nebe. A jak tak padala, země se chvěla. Tramvaje cinkaly a poruba se probouzela. Tady to bylo a jinde nemohlo být. Těžko si vybrat místo, kde by se chtěl narodit. Pod jakou vlajkou,

svoboda na dvoře zarostlého bloku. Jsem hodný hoch, jenom hledám svoji kolaloku. Bojím se o práci, ale velet to se mi nechce. Pusťte mi seriál, kde všechno půjde lehce.

Jen vlci běží k lesu a ve mně další nástup. Na kliky kdysi dávno jsem mazal zubní pastu. Teď čekám, až mi přijde ta správná SMS-ka.

na pospas hvězdám. Zůstal si tady úplně sám na pospas.

Jak mi tak dochází dech, nemám sílu to vzdát. Teď každej netopír bdí,

0: Je krátce po 16. hodině.
1: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

zaplavouvený, život svůj bych dal. Dnes je to rok, co před knězem jsem tohle sliboval. Dnes poprvé můj malý syn spatří nový den a já jim nesu domů ty 4 pence jen. 4 pence jen mi dají, 4 pence jen, a já jim nesu domů ty 4 pence jen. Náš novej pán Lord Williams nás nastoupit si dal, prej makat víc a bude líp, hned 8 pencí sliboval. Slibů se však člověk nenají, čas odvál planej sen, takže zase nesu domů ty 4 pence jen. 4 pence jen mi daj, 4 pence jen, takže zase nesu domů ty 4 pence jen.

150 let jsem prožil v jejich světě za jediný moment svého snu. 150 roků byl jsem žábou na planetě s odříznutou cestou ke kosmu. A strašná gravitace mne ku prameni táhla, na němž kdo sedí, už nemůže sehnout.

jenom budík mi zvoněním naději dává, že rozum zas nalezne svůj klid. Jsem přece člověk, co pak jsem žába, vždyť já se přece mohu probudit a zpívat všem, kteří jste tu. A kdo z vás po noci

já přesto věřím, co v moudrých knihách bývá. I to, že naděje naposled umírá a že se ten

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: Závidím dívkám, co dělají hihy. Já umím balit snad jenom knihy.

tisíc chvil, co někdo z nás dvou promluvil. To mlčení, jež mysl obepíná, jak čelenka hlavu beduína. Tvé myšlenky možná odpoutá,

čekáme snad, až slunce zmizí. Na konci zahrady, pod rybízy. A nebo jestli mezi slovy konečně někdo pohne tělem a Poirot zašeptá Hastingsovi, že čas je tu naším nepřítelem. Tady pod višňovými krovy ticho je bourec morušový a obaluje nás krep dešínem dovezenýma z Mantovy. Nežli společné plány s vinem, čekáme, kdo první.

Když ticho je, syčící svítí plyn a podvědomí nás stále nutí do hráze mlčení, zatlouc klín k výbuchu věd a nádechnutí.

Milion chvil, než někdo z nás dvou promluvil. Teď flotila slov, mysl obepí nás, nadpočetnější než ličína, se spoustou velkolepých.

Slunce sešlo do přízemí, přes prach za oknem, bílou hlavu zlatí, úsměv pomandlí, se u kalendáře ztrácí, statistika dnů, žití minulých. Zbylo pár starých přátel z dávno prošlých let, čas maní z obličej, obraz stáří, čelo je přeorané pole, vrásek změť, ukáže, že se blíží září. Oheň se z oka ztratil, prázdnota šeť, zdali pak touhy došly naplnění, v parcích a po hospodách.

trochu spočítá. Vnuku 5 či 6. A Bůh ví, kde jsou mladí. Pár fotek se žloutlých, s tím nostalgický stesk. Zbylo pár starých přátel z dávno prošlých let. Čas malý z obličeji, obraz z tváří. Čelo je přeorané, pole rásek směť. Ukáže, že se blíží září. Oheň se z oka ztratil, prázdnota šeť. Zdali pak touhy došly naplnění. V parcích a po hospodách zkouší svou paměť. Mluví a přece jsou jak mění.

válím tady za rohem, duhá, že sluním. Pojď blíž, snad se nebojíš. Vem si ode mě kokosku, trošku už hůdlena. Spadla mi do piva, pivo má v sobě vitamin B. Vem si kokosku, nebuď blbý. Vem si ode mě kokosku.

cáry letních šatů, co hoří jak klíkovce v šáši, jedovatý a krásný, že jsi nedosáhla na zem ten kousek, o který při popravách vždycky jde, že bydlela si po lesích a po nocích svítila se jich stínům na cestu. Aby jim přinášeli do krmelců za očima sůl, bez který by jinak pošli žízní. Stejně tě oběsí a řeknou, že jsi to tak chtěla a že těm tvým pomateným větám o touhách k zalknutí v dopisech na rozloučenou stejně nikdo nerozuměl. Možná Iránie v kavilových hnízdech by k tomu mohli něco říct, ale s těmi už roky nikdo nemluvil. A navíc u soudu se přece nesmí zpívat.

0: městě jménem, ale to je vlastně jedno, na sklonku přítomnosti a historie miliarda Pilátů. Zase si ruce myje.
1: Před malou chvílí bylo 18 hodin.
2: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Byl to vždycky lump, s čím nepohnul, to rozbil. Moc nejet hlavně byl a s ženskýma se nebavil. Měl ke 2 metrů a přeražený nos a nějak nebyl schopný krotit svou zlost. Ten chlap byl přesně to, co bys nerad potkal v lese. Báru padne jeho jméno, barman shaker rychleji střese. On vyřval, co si myslel, ale já ho měl radši než ty uhlazený typy, co nad každým.

bez kamenů na potoce hráz. Tam začíná skryt borovým stínem, do země nikoho sráz. Území pro náhodný známý, naivní a poctivej svět. Ve světák moc bodčováku se slámy, ve světák moc bodčováku se slámy a víly bez vedej.

máš-li místa na duši bílý, kam zatím život ti nedosáh, ať zkouší vejít každičkou chvíli s inkoustem na manžetách. A pak, když ty místa tam zbyly, i navzdory těm, co mají zlost, i navzdory

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Špína je velmi relativní pojem. Někdo je čistej, i když páchne třeba hnojem. Někomu nepomůžou mejtla ani louhy.

čistej i špinavej, si denně ruku podá. Bojím se špíny, proto žiju v karanténě, ať spousta pochybností

nejspíš to vezmu pěkně od začátku. Člověk se narodí, je voňavej a čistej, plínky se vyvaří a zbytek spraví olej. Proto je malej člověk sám sebou tak jistej a velcí ti si na něj nedovolej. Jen trošku vyroste, tak překvapeně zjistí, že na tom nejhůř budou právě lidé čistí. Kde kdo je pošpiní a pak si ruce meje a špína v duši ta se hravě skleje. A proto začíná žít podle těchto zásad, pochopí, kdy je třeba truchlit a kdy jásat a čistou pravdu denně krmí hrstí mouru.

byl, jak se tak říká, na horách, pa i v dolinách. Prej zasněžilo i na Sahaře, psalo se o tom v novinách. Všechno je možný i v dolní Lhotě, plaňky v Plotě mohly by mluvit. Nechci se chlubit, ale já mám jasno. Andělé někde kynou za krabí mlhovinou, možná jsou v sedmém nebi, tam já nechci. Mně stačí tvoje karma, chtěl bych mít pobyt zdarma, žádnej třetí a pak děti, a pak děti. Bylo nebylo, jak se tak říká, na horách, pa i v dolinách. Pršely ryby na plný pecky, psalo se o tom v novinách. Všechno je možný i v dolní Lhotě, plaňky v Plotě mohly by mluvit. Nechci se chlubit, ale já mám jasno. Andělé někde kynou nad krabí mlhovinou, možná jsou v sedmém nebi, tam já nechci. Mně stačí tvoje karma, chtěl bych mít pobyt zdarma, vedle tebe žádnej třetí a pak děti.

jsem tě viděl po své promoci v bankovní kleci se sklem na bocích, na blůze připnuté své

Kdo z nespavosti píše po nocích? Klidně se tvař, je mi to jedno. Prý si mě přišla ze dna zvednout. Tak ty si má sudička budoucí. Ty si ta, co přichází v ovacích. A potom tiše jen prach stírá. Z diplomů psaných přes kopírák.

vlcích. Marně se snažím s nimi utéci. Jsem odinut, vždyť ty taky. Slova jsou pro nás divné znaky. Zhoďme dnes ty jmenovky vysací. Budeme tančit jako Astéci. Tím tancem zaženeme mraky.

0: před malou chvílí bylo 20 hodin.
1: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem.

vracíme se domů od malinů. Čas hlídají teď krán už jen kohouti a my 200 metrů

točilo. V téhle té kaluži tady stál věšák na kabát. Jsem se sposadil.

kterým to se kaže, až nevíš, co se robí. Jestli pomohla by deka nebo teplo mladé roby. Kdybych si mohl vybrat, chtěl bych hned a honem, ať to se mnou šla hned a já...

poznanou. Chodíš a všímáš si výrazných krás, co nádherou vyrazí dech.

já tuhle jednou vlakem jel, že bylo plno, vagon se jen třás. Já hned harmoniku z kapsy ven a čísi zvuky z

slunce vstává a já musím ven. Hraní káva mi voní benzínem. Do lesa se autem vydám s celou rodinou, ať nás naše voné luhy v náruč přivinou. Naložím jen věci nezbytní, židle, stůl, nádobí nerozbitný, důzek samý modrý křeslo nafukovací, jež se jistě v kempu dočká mocný chovací. Určitě se večer bude konat táborák, proto nesmím zapomenout na tranzistorák, neboť pivo nejlíp chutná v rytmu dechovky, ať ho piješ z flašky nebo třeba z plechovky. Na čundru na čerstvým luftu roste apetit, proto nesmím zapomenout bednu konzerv vzít, šampaňský a kaviár a taky sardinky, chlebíčky jsou totiž chloubou naší maminky. Ještě jednu velkou bombu pro pan Butanu, by nám bylo večer pěkně teplo ve stanu, televizor přenosnej a pingpongovej stůl, kdo by tohle s sebou neves. A sluky jenom půl, v neděli se u potoka auto bude mít, proto nesmím zapomenout autobalzám vzít, ještě bednu vercajku a teď už můžem jet, my jsme trampy motorové.

v trávě, mezi listím, porivy větru, hřebeny holých větví. Po nebi letí mraky a barvy dnů se mění. Co bylo, nebude, a to, co je, už dávno vlastně není. Bodláky kaštanů v trávě mezi listím, cáry pavučin, šípková růženka v trní. Po nebi letí mraky a jiná cesta není. Co bylo, nebude, bodláky kaštanů.

let. Slyším hudbu znít, slyším slova prosebníků, slyším lidi klít, kam se poděl řád.

spacená žhavá, opilá, pulzující, nedočkavá, žárlivá, nebezpečně dravá, spalující, zničující jako láva. Kalifornie, z té země nelze odejít, to po mně nemůžete chtít.

motýlí spřežení na setě ulici LA. Opilý kalifornským vínem se nedá jít spát. O pomoc křičíš a vysíláš signály Mayday. Konečky nervů spálené kůže tvých zad. A písek Santa Moniky pomejvá moře.

Takovej pocit má člověk, když zůstane sám. To přece nejde, to přece nemůže tak být, to po mně nemůžete chtít.

I dnešní noc do rána slunce zem obejde kruhem a prsty svých paprsků opře se do hrází. Připrav se na to, že

silnice číslo 1 se přimyká k moři. Bitevní lodě kotví u Santa Cruz. A všechny cesty i odtud vedou až po Řím. Letadla, vlaky, lodě, no tak si to zkus. To přece nejde, to přece nemůže tak být, to po mně nemůžete chtít.

Co je v AZ magazínu hned na první straně? Došlo uhlí, došla pára, pán Bůh ví, co bude s námi. Strojvůdce si se

zbraně, kvůli té letité krasavici, co je v AZ magazínu hned na první straně. Došlo uhlí, není šťáva, klopítáme mezi pražci.

dvoumetrový bledě modrý šál, třímetrový bledě modrý šál, čtyřmetrový

Na apríla odpoledne řídil Míša Brychta, zaplněný autobus jel ke stanici Richta, tam už čekal Ríša Bílek na svou jízdní půlku. Na očích měl tmavé brýle, v ruce bílou hůlku, v ruce bílou hůlku. Míša zajel ke kraji, co dál se dělo, věř mi, z autobusu povyběhl před nimi to dveřmi, tváři výraz chápající dovnitř Míšu vedl a ten mírně tápající za volanci.

Ruku dejte na šaltpáku a dole je spojka. Tady se to startuje a tak se dává dvojka. Já vám povím, to dá rozum, když červená blikne. No tak postupte si dál do vozu, on si rychle zvykne, on si rychle zvykne. Autobus se rozjel cikcak a dál jisté prije, že v táboře cestujících vládla hysterie. Jedni pláčí, druzí křičí, třetí.

Bázně. Cestující pozvolna se zbavili své bázně, když poznali, že situace vlastně hrozná není. Na podnik pak přišlo 30 trestních oznámení, trestních oznámení.

0: aby bylo
1: šťastný dítě,
0: všichni svatý,
1: hlídají tě.
0: Koně budou
1: tančit vzelí,
0: zlý myšlenky
1: by zmizely.

0: vše se halí, tak už spinkej.
1: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.

čistej i špinavej si denně ruku podá. Bojím se špíny, proto žiju v karanténě, ať spousta pochybností

člověk sám sebou tak jistej a velcí ti si na něj nedovolej. Jen trošku vyroste, tak překvapeně zjistí, že na tom nejhůř budou právě lidé čistí. Kde kdo je pošpiní a pak si ruce meje a špína v duši, ta se hravě skleje.

jásat a čistou pravdu denně krmí hrstí mouru, aby se lépe vešla do žen touru. Čistej i špinavej se koupáme a myjem, ve vanách zbyde po všech stejně kalná voda, kdy sračky překryje

země, národ, historie, zákon, právo, morálka, člověk, nula, bakterie, spravedlnost, decimálka, neděle, pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, sobota, prachy, vláda, tvrdý chleba, nevědomost, jistota. Prapor, Francouz, kovadlina, Marseje za dějiny, revoluce, gilotina, vyvražděné rodiny. Neděle, pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, sobota, Napoleon, ostrov Elba, padoucnice, samota. Goethe, Schiller, Nietzsche, Friedrich, Hitler, Říšská orlice, Goebbels, Göring, Marlene Dietrich, Wehrmacht, Heydrich, Lidice. Pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, sobota, neděle. Jeden Berlin, druhý Berlin, husí kůže po těle.

0: půlka, 8, 9, 10 piv, úterý, středa, čtvrtek, pátek a co jsme tu ještě neměli? 8. březen, svátek, matek, sobotník, neděle a pondělí.
1: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.

0: srdce nebo kotvu, ale kříž.
1: Let předních dnů vnímám jak déšť, vnímám jak déšť.

0: je krátce po 22. hodině.
1: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem.

Kyplo, víš, jak se člověk cítí, jako ryba v síti, jako zaprášený kvítí, jako luční kvítí, o kterým někdo dupe, jako já s lístkem pro dva a kolem prázdný kupe. Prostě chytlo mě to zas.

mě to zas a byl jsem na to sám. Cestu k vám si pamatuju, číslo ještě mám. Utírám oči a prchá je mi síla. Utírám hrnky a vím, z kterého si pila.

to chytlo a nebylo to snadný, teď už slova žádný nezmění noci na dny. Na dny plný světla, kdy svět se na nás dívá, teď je v noci tma a od rána se stmívá. Prostě chytlo mě to zas a nebylo to lehký,

Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk. Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

umírá, když prášek na spaní až ráno zabírá, když raněná srna padá do mlází, když starou paní záchranka před domem porazí. Je to ze smutné, když se bílí

Mikuláše, vzpomínáš, tenkrát zněli. Večer se tiše snášel a já byl tolik smělý. Zvon zpíval ze všech sil

teď, když zazní zvony, ta chvíle ve mně žije. Zas vím, jak večer voní a jak mé srdce bije. Dnes však už spíš než zvon, zvoní mi kdesi.

důvodů prostých, právě jsem překonal ostych, už si mě vodíš na niti, to chlapci cítí. Tužka mi vypadla z ruky, píše teď písmenek z hluky, situace má je hrozná, to chlap pozná. Pochop funkce mého těla, přece si to taky měla v knížce z biologie. Všechny básně ze šuplíku směstnal jsem ti do výkřiku, Lucie, ahoj!

moje rýmy, tvoje psaní odpoví mi. Vím, že mě za srdce chytí, to chlap cítí. Třeba jsem tvá jehla v seně, napiš mi doporučeně. Můžeš mi lhát, až se prášíš.

spícímu tělu mluvím nazdař Bůh. A jsem sám a nejsem sám. Přes mokrý střechy

0: hlas, nechám si zdát.
1: Mlha se válí nad Temží, ve vzduchu je cítit chlad.

0: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Na černé větvi bílý květ prší. A není možné nevidět,

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

uvítat hosty a zamknout dveře. Na tváři úsměv, úsměv, co zebe. Na duši stín a víru v sebe. Stanice touha,

je král a král je sluha. Panice chvástá, že další ženskou má. Jen malá Marie, ta často smutná bývá. Na hradě tančí

0: živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

jako výroky soudu, čas v jednom proudu, čas poznání. Vůně dlaní a žen, krajka, plátno a jen zvon vyzvání. Jezdit cizinou, autem smizinou, hledat pobřeží. Ptát se uprostřed spaní na první maják, jak vypadá. S mapou zákazu stání. Jednou pozdravit svět, hledat tvary těch let, zvuk početí. Vítat úpatí hor, jako trosečník bor, jako obětí. Hrany ztracených přátel, co asketa páter pohladí. Zkoušet ten jeho půst, který naučí růst, by poradí. S mapou v zákazu stání.

Nevím, jestli mám strach, symbol cesty je prach, odvádí. Když vlny mě nesou na skalní maják a pak obrátí. Nejsem požehnán, jen tou vodou hnán, stopy vyblednou. Zůstal už jen ten jas, dětský pláč, cizí hlas a tak najednou. S mapou v zákazu stání.

Vím, jak je to těžké napsat píseň do deště, deště písní prostoduchých. Takový deštník do nepohody, žádné fráze uvařené z vody, se slepé

ta jejich hoře jsou jak radci uvěznění v noře frází předepsaných. Jako léky proti sobě v té naší rozdělené době hledáme písně ze slov neopsaných.

0: troskotat, milovat, žít.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

vyukanej z toho ráze, jsem denně až mi slovo trne. Co na mě vlastně všechno čeká, bo abych pořídil si sešit, a nevím, jestli mě to leká, anebo se mám radši těšit.

naše i Jehovovým svědkem. To neohne se toho lámou, naši nic jim v tom neštimuje, protože už je prostě starej, to, co tu bylo, pamatuje, a nebojí se jako malej. Zprava se hrne vykupitel, a zleva zase dobroseři, a všichni nesou spásy v pytel, a velekaní tím věří. Teď se to porád opakuje, dokola co svět stojí světem, a zuřivě se diskutuje, co tady zanecháme dětem. Jenže tam vzadu kdo si sedí, kdo tohle všechno naplánuje, a mne si ruce jak si medí, když fejky lidi rozděluje. Zprava se hrne vykupitel, a zleva zase dobroseři, a všichni nesou spásy pytel, a velekaní tím věří. Protože většina jsou Češi, kteří se snaží uhrát plichy,

0: Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out
1: and touch me. Všechno je čerstvý, dáme to pečeš, tady to prodáváme. Tady ještě 2 hodiny.

Žene se bouřka, tak schovejme se do podloubí. V domě u slunce, tam je místa dost. Na rohu domu Markéta se dávala, na rtech úsměv, okolí pro radost.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Našel jsem ho jednou u nás na smetišti. Špinavý a smutný ležel tam tak sám. Kdo ho tam a zhodil, tím si nejsem jistý. Prapodivný nápis byl na něm vytesán.

Odnes jsem ho domů, svěrák byl můj přítel a drátěný kartáč, věrný kamarád. Znaky jsem očistil a nebyl jsem z nich moudrý, však můj přítel Jiří nápis rozluští.

hodil, slzy jako hrachy mu z očí kanuly. Mechanismem netoč, to jediné mi řekl, ale když budeš chtít, tak to udělej.

0: Dive, když je mlínek, dive, když je mlínek,
1: jsme se zvykovaný. Točím, stále točím, neznám večer ni den. Oči se mi klíží, mlýnek je můj pán. A když dobře točím, cítím, že jedno jsme.

0: Ta bamba. Ta bamba. Ta bamba. Ta bamba.
1: To není na bázeň.
0: Bamba.
1: To dělá se mi slabo.
0: Bamba.
1: To srdce se mi

to srdce čeká na hada. Už se plazí Prahou. Už se plazí

0: co dodat?
1: Co dodat?
2: Jeden muž se kdysi trápil, výčitky mé trvají. Včera jsem si cestu krátil, výjimečně tramvají. Lidí plno na mou duši, musím to tu dosvědčit. Zapomněl jsem, jak se sluší jízdenku svou označit. Nemyslete, nejsem ten typ, co by nad tím rukou máv. Natož ten, co bez jízdenky jezdí rád a bez obav. Mě ten podvod vážně bolí, vést se jako v bavlnce a nechat lístek jako nový, zastrčený v portmonce. Ach, že já na tu peněženku, v níž ten lístek jistě byl, poměl teprve až venku, poté, co jsem vystoupil. Řeknete, no podle všeho, teď už se nic nespraví. To mne ovšem

a ctit balí. K čemu mi teď čest má bude po tom švindlu s tramvají? Tak nezdál tu tíhu, jednou pevnou půdu ztrácel a pak si řek, když padl jsem jednou, můžu padnout docela. Nejprv ubližoval sobě,

si vzít, buď to cestuj pouze pěšky, nebo hleď vždy zaplatit pro toho, kdo čeká, jestli jiný výklad neměl bych. Kdo míní, že má žít bez chyb, dopouští se první z nich.

šel jsem si na kopec a v dáli hudba zněla. Dováděli stíny na zdi u kostela. Dováděli stíny a děti na rohu. A já jsem v trávě seděl, seděl nohu přes nohu. Teplem dýchla cesta, kde boží muka stála, a zrezivělá vrátka k tomu zaspívala. Zaspívala píseň o starých dobrých časech, že prý se ty dobrých časech, že prý se ty časy, že prý se ty časy, že prý se vrátka.